An jetzt kommen wir zuerst Pschelat Bovis zu Dujinia. Bürscher Direktor der Budyskeho Serbskeho Gymnasia Reza Šinoa je letuša laureatka Mütter Seleria. Kajž Sakske statne ministerstvo za kulturu a turizm zdjeli dostanje Budyšanka z 5000 eurami dotirovane Mütter za svoje pracovanja na polu kubvanja, převožovanja a publicistiki Mütter přepodadža 9. septembra Kamjenski Hanini Cukvi. Što měli při přizamknění domácnosti na spěšnou internetovou sič obkýčbovat? To je 70 obylerů nebylčanské gminy zajímavé, když zdělí fachuc Telekom, je vážné, že se obsidžerí od domu za darmotné přizamknění přizivě, pak online abo ve odpovědném fachovém obchodě Telekom. Tukvilu přijotuje dživačerio polské firmy v odpovědné růvy v serbských bázlicách, příchodných týdženiach, potom dále Nibelčicách. Ve Vitince je vůtva měst druhým hižo zakončené. Požadanská doba za novo vůtvorenou juniorskou profesoru za zorabistické literárne vědomosti a kulturné studie na Lipšanské univerzitě je zakončená. Kaž univerzita na naprašovanje zdjeli, ma netko povovanska komisija s požadarjemi v osobinske rozmove vesč, a k manu v osobu za zastojenstvo vuzvolič. Vuzvoljenska procedura može hač do 9 mesacu trač. Kajko ljudi je so v novu profesoru na instituče požadalo, pak univerzita s pričinčki ta datu išče ne zdjeli. Vjacore sta serbskih a dalših verivih je tutem tydženju české krupce zromadnje putnické kemše svědčivo. Božom šu bazilice bološivě mačerje božije svědčeše nimo českých tež šišč serbských duchovnych vône celebrantbě kapvan pětom roz. Nimo 8 a 40 mladostných a 5 a 20 doroščených, když bych so pěši na putnické městno podali, bych se další serbs putnice s busom, autami a kolesami do krupky na putnické kemše dojevo, modostni su so potom pjatk navečo zaso do Kruščic nauročili. Honi v Užicu je ličba bježdjevnih znova přibirala. Jako pričinu menuje Budyska agentura za dživo junu kunc šulskeho a vukupanskeho leta, a z druha 30. juni jako typiski termin za vupovedženja. Kvota bježdjevnošče vosta ze 7,4% na samsnem njove kaž loni tutem času. Nova Vukovanska straža z Žiri miješe svojim prvním mesacu službě nedže 100 zasadženu. Kajž žili krajnoradný zariad Budyšinje, su to nedže 3 zasadženja v obdžin. Dalša Vukovanska straža má hač do kletušeho leča zjecach nastač, za ňu chce v okres 1,4 milióny euro vúdač. Reportážu o zžirianskej Vukovanskej straži môžete si celé novém vúdaču vúľadka vobladač. Suchota honi v Užice vúskutkuje so tiež na ryky. Pegle šprivie, nysy a čorná hajštruva leža zväčša jasne pod zvúčenými dátami. Čornom hajštruve pokazuje peglnový vúdce tukvilu jenož 6 a 20 cm vody. Od nového týdženia je budyským v okresu menej liniových busov po puču. Kajž žili krajnoradný zariad, odpadnú hač do konca leta jezby viace hač 40 liniu v prozninách a na koncach týdženiu. Nimo zvisku mez Drežanami a Počnicu, kajž tiež Kamencom a Kinspokom, sú viacore zvisky do serbských sú potrichené. V okres busové linie Šmone zomu přilúbenú přirážku 500 000 eur za zakovanie porodové stácie Kamenskej koruny svätého Jana Pvačič. Za projekt autonomne ježdjenje při Bervovskim jezorje s čanu zamoviči po jednom leče testovanja pozitivnu bilancu, kaž hamorski gmenski novine zdjela je bez šofera jeduci malobus pravidlone 3,5 km mez dvorniščom Kletnom a Bervovskim jezorom jezdil, doromady je to na 600 pasažirů darmotně vúživo. Maximálna spěšnosť by 30 km/h, 97% oprašaných je so přitom vysče čuo. A poľadáme ešte na vedrové vúlady, slunčné a čopvé týdženky, trochu viac o tom povedám vám po příchodní hudbě.

0: Nicht Kopola Dame, do Daloki, Rumunski, Serbski Folklorne Ensemble Wudwo, je menuitze Tukwilu dam na Tournee, sedmi Rutski, wustupich Wudwo se Piat Gwetschon na Kuldolitnem Wopom Nenskim Svejinju na Majorskeho Narodneho Basnika Arieka Sandora Petofia. Wudwo se Rewa reprezentowachu tam nekak dwistschi Pschiladuariam, Mistaczku Kristuru Sekujes, ich tradition a folklorne Rehe. Na zvučuvanje jednotlivých takých Rehe šako žada se tež tuž do časa, što so vi za nakoncu potom na jevišu vupvači. To vidiš vumjuski navoda serbskoho folklorneho ansambla Wudwo Baži Handrik, kiš je po vústupje najebač šitkých vúšparanju cíle spokojom vyukajšie nám přeradžiu.
1: Alles freude, Kersim. Muss man wirklich zuschauen. Muss man wirklich. Ja, Rado, den hat uns zuschauen. Der jenschka Problematiker wird Problem. Schon schon. Sondern sauer. Muss man wissen, ob ich in Doppel Lonny Romatschowisch. Ab beiden Jahren so ein Repertoire nach ich rede und ein Promokuska jetzt Kutschu. Herr Preda, schon muss ich ein Prinzessin jetzt in einem Samstag-Week im Repertoire, nicht er hing jetzt zu einem Probe-Treber. Muss man nicht jetzt wirklich Liter, Salto-Treber lesen. Aber muss man jeden. Hey, Rianne Bojitski Programm, Upelnic, Qualito, Mürico, Cesko, da küsst ein Kultur, jo, Habonas, jo, und Hilak.
0: Hi, a to šako tajke vústupy v Ukraju tež vúčinia. Zavisče je so serbské rejovanské môžine šitko derie poradživo, potekým by to krutka bilanca navodu serbského folklorného ansambla Wudwo Bažija Handrika. 19 rejovaku a rejovariu serbského folklorného ansambla keštež viacori húčmnicu sú sedmi rúdsky rumunsky přebyvali. Jutze so moji vúdvočinio po takým nádžiomne strovi a čivi zase domoj na uroča.

0: Slovaki a spěvario prynie serbskie kulturnie brigade su z dybkom na probu přišli. Vele kvíle za bachtanje nie. Navodnica dirigentka Judit Kubicec dá jim zynky na klavíře. Šako, čas léči, prapremiera oratoria Vulkotná voda v septembre maso šlachčič. Moderna ma tvorba byč tak Mirčin Veclich, močinu putač tak lyrikáka Róža Domašcina, kotraž je před 5 litami libretu napisava. Je so imaj tole poradživo, što mysla šulorio. V přestavce mys probomaj, odmluví Klára z 10-letnika.
1: Hej, to je jedna jara zajímavá hudba, kotraž jenom můžete souzač. Du jetzt ja deres Pummert Quatsch Moja, da ja ra fein spüren, na Kuschepat. Reane Blacki, alle da dauert die Tschesche, die ist da Melodiakus Tschesche, ja, alle dabei, schätze, da kann ich ein Oratorio.
0: Zwotke von der Wir, nur docke schier wie Brigadji, schon Niko Trwurski, tam neu Oratorio, Mirchina Wetzlicher, Vitonik Atschasse, a Rodischo, wie Medliach spüwawa. Anitko Cicicicil, Vulkotna Voda.
1: Nei, woda ja tak preine jara važen za čulko, ha muta to tremonke živenu. Sane rođe a psirođe, to te jen dybk, ga so to stava a če la to čulke činja. Muta te v šuli přesto vele rečimo, vo sebe v geografize, jo to den tema byl, abo je te štrudeše, si musli přesto činje.
0: Klima a škoda, kotruž čvojek načni, je nož jedna z temu oratoria. Ida z 1-letnika kvali se vo sebje vodmenjavy raz hučby.
2: Haja, also tam man ešte druhé uja prejak, ve pširu na njoke tým tamom oratoriam, kýšia mierčin veci skomponuva, ale to fajn zoma nieke spilne, što bolo moderne, što ešte nieke tý tak do toho časa posle. Also vane davia všelaké párty, kýš sú opravdu reálne, tiež rytmice, havo texta, vúžde vôs ma znamenča jen solo, a dvaj šulere bude ja beatboxovať, von davia tiež všelaké recitácie.

0: Spivakia spivario veselasana pra premieru, kotruž tež Rejovanska skupina gymnázia sobu vôduje. A kotruž vôdosponie tež v obraze fotografa Mačia Bulanka, kotre so k svoham a zinkam hoča. Predstajenie cele vosibito razu a s veľom močinským zapalom, kajž tež s angažovaným tímom v pozadku. Tak Silvia Ričcena z predsedstva.
1: Veľa přidatne hoďova. Neličom nemekie. Lišine, kotre što biš kontrolovat. Što iš na tem vopuku džovat on vir, što so ve pozadku votraje, to dja celo redne tak, to dobrigen cič.
0: Vizo su tu kvilu silne litniki vžadace. Cija 50 spivarju a spivarku, a k njim šidruži so ve novom šulskim liče 15 do 20 dalších spivarju. To je jara vele, što je tež financijelne a organizatoriske vžadanje. Praj Silvia Ričcena.
1: Wieso, to je ja raz wesela, co zajmuje sa šulerio v tej bohatej ličbe za hučbu a za brigadu, očividne. A k tomu přinže pak tieto problém, za sú to s dobom tiež dobrý športovce, kociž maja ešte veľa dalších termínov, či ja nemaja pravý dvojný tréning za kopajncu, či druze raja volejbul, tiež nic privátne, zvonka v hučbe, pontola tiež v šulských mústvach a to dobe jen všetko dera zmištruvač a sa trudete rozhodžiť za termine.
0: A tych je dosz w brigadze. Tak miachu w runie minenym szulskim liče samo dwie próbuje liwie, te jedne w Hinicach, sobu pieniężne podpirane od założby za serbski lud, druhe w rodzie w Koldecu przez przydatnych sponsorów. Čeodla brigada a nazvučovanie vulkých oratóriov, šulóriov, kajš ma knet přičauje a što minia k navedovaniu.
2: Ojo, tato jara dere čini, tato ti môže dere tis šulórov motivovač a tak sa to ti dovaku skoncentrovať a vostač trúdeni a tak ľuchko, že sa te prúbo vose beduje, ale to vám poprom cel dere čini.
3: Hajte, Riane, ja sa poprom, ja zor riadune smurumadža a to je na cele druja zrumadnosti štemo, hač či se v svojske riaduni a haj tak potom tiež te spývano veseločni, když kúže ma inéše nazornené môžem si dále pomáč. Ja še nesem žan oratóri mu osobu spývač, to dla byšte tam jara vážne duše vostač a te dožívne smyčtínč.
4: Also wenn ich zapatschau aus Mauk im Korom, hab dann da in der Brigade schien, schon mit dem Fulke im Ponsagbrein, das ist schon, ja, sehr nett, das ist ja.
0: Krok der Brigade wird schon im Litniku, schon nicht zähle, haben uns raus im Liebe, werden ist vor Jiva na Qualitu. So so Probe Dodgerja, also so nervot preia krutkodobne damne Hobbyudler. Alle Tisch schätzt, bewanje swusha k tomu, schako je oratori narocznü.
3: Besorgt in die Kubizets, da předspěvat, potom se tiž vůzvali lidi, kteří jsme žádá brigáde, ale poprom je to sakuž život.
4: Když se mě bratra sotře, ty jsme byli brigáde, a vyzvě to jen privileg, pon ty se vůzpěvat, mu ten oratorie se vůzpěvat, to jara jungkrot na věc, ty pon.
0: Jenož hostka probu v novým šulským liče a potom bude tak daleko. Pra premiera vulkotnije vode na vulkým jevišču v Myščanskej Krone. Šulario sú hižo čipni na hučniku, kociš ich potom převoča. A vizo tež, kak bude so melodija vode do publikuma žolič a kotre začuča tre s modernými stilumi sredkami v připosluchariach vúabia.
4: Hej, also poprom ten oratóriu sa nám dere ľubí, ale to halt na finance náročné. Ja si musím to pa dere zmišrem a bude pan v septembru tý fajn.
5: Jara Dereklinči vo probe prinie serbske kulturnie brigade Koldecu blízko Lipska je nám Lydia Mačiova rozpravjava. Piatk 1. septembra doživiče potom prapremieru oratoria Mirčina Veclicha aranžovane od Johannesa Gerstengarbe s libretom Rože domascenie a obrazami Mačia Bulanka. Tole šitko budyski kronie. Tuž zapisajte si termín rádu ižo do protočky, kýba zo chcete na druhé predstajenie a te bude potom nedelu 10. septembra.

Jedna powieść ze stron katolskiej cokwe jena z minionym tydzieniu dotspiewa Drežansko-Mišnjanske biskopstvo chce mjenujce šmohčanske kubvanišče svätoho Bena ač do klietušeho konca julija předač. Za příčinu rozsuda areál předač mjenuje biskopstvo financne čeže. Kajž z Drežan dale rika zavinuje kubvanišče každé leto deficit niedže 700 tisac euro. Tohodla nie je možno je hospodarstce znesljive. Dale vesč. Biskopstvo pyta tuž za novým nošerjom, kotrž dom najlepším padže jako kubvanišče dale vedže. Kubvanišče svätoho Bena v Šmochčicach by let desatky dlho vážna miestnosť švíry, zetkávania a kubvania, rekne biskop Heinrich Timmer Efers. Biskopstvo Drežanach pruje s dobom ďalšie koncepty užívania areála.

0: Hier ist Dübkum Dvanacic.
1: Nábožné vusevanie.
0: Dženca katolskes farariom Benom Jakubašom z Radvorskeho

Buď kválen Jezus Kristus, vítam vás, ľubí připosluchajo serbského rozvosa. Mała círke a odpusk na věčné čase. Pocunkula. To je závěšte nešto junkrotné, tuta mała církvička v osreč vůlkej baziliky Santa Maria degli Angeli, tuta kova pod svoje cichu prýnju círke naše ľubé knény i Angelu. Tutu opuštěnu a skoro rozpadanu církvičku je sviatý Franc se svojimi rukami zaso natvaril na namovu Kristusa samého. Dži a staj môj dom zaso do poriadka, kýž je, kaj sam vidíš, celé rozpadal. Církvička buď zmiestnom založenia riadu Franciskánu, tu buď sviatá Klára zadrasčená, a tu dá so sviatý Franc donesť, ako jeho moce popúšťachu, a tu zemre von 3. oktobra leta 1226. Každoletne môžeme 2. augusta to reka dženca počunkulský odpust dobyť. Kak je k tomu dojšlo? Junove noc leta 1215. by sviatý Franc v počunkuli celé do modlitve zanúrené, jako jeho náraz vôta kapavky ve celé jasném svete vidieše a mač Božu a svu Janželu, kociš jeho prošachu, ke v umoženiu dušou si odbamša na dňu posvedčenia církve našej ľubeje knenie Janželu uprosveč jeden vosebite odpusk. Sviatý Franc je svoju prostu vosobince bamše přednes. Vierivi mieli ve tutej církvi moc na dňu je posvedčenia zdobyť jeden dospolný odpusk, a to bez voporného dára. Bamš Honorius dovolí tutun vosebite odpusk, vopraša pak so kekolit, miu tutun privilég mieč vačivosť. Franc praje mu, nic na leta spoščič, ale za duše ma so spoščič. Na to spoští mu bám štutun odpusk na věčné čase. Počišo bu tutun odpusk na vše franciskánske církve rozšerené a přes sviatého bámša Pia Džesato na vše církve, ve kotre so vieriví pravidvone k modleniu zhromadža. Sobe vierivé odpusk dobu má so 2. augusta abo na příchodnej nedeli modlič vierivú znače Vodce náš a jednu modlitvu ve mieneniu sviatou Vodca, jako úraz zjazanosti ze zhromadnosti církve. Dále přijímať zakrament sviatej spovede z nutskonej volu rýcha so zdalovač, pretož přes odpuso žané rýchy nevodaja a maso vobdžilič na Božím ší a přijímať sviaté opravinie.

Z časa zneužívania odpuska ma on dženca za mnohých jeden hoký přísvod. Božel. Přetož poprvo měli som me moderní ľudžo veselič, so dava odpusku. Vone pokazuja, so círke nie je žene tovarstvo za sebe samých vojovacích jednotlivců, ale zromadnosť, ve kotrež kôžde na umoženiu druhého sobu skutkuje. Kaž mnohé přirúnania, tak tež čirovace kromi. Tola zjednorenia dla so zanúmy do holčica, kýž je s bulom okno susoda rozbil. Co so dla toho pola susoda zamovi, je to jedne. Sým pak nie je ščivk hišče ze sveta. Škoda má so narunač, čo se najhuštišo přes zavieščenie stane. Tak podobne, když tež nic na materiálne, ale na celé nadpřirodné ponine, je to s odpuskom. Tuto má pomáč ščivky našich rýchov za zromadnosť Bohom, s církvou a s ľudžimi do poriadka přineš. Neúčerpajomné poklad milosti, když je církvi přes Jezusové skutk umoženia připadnú, je ve tým páde naše zavieščenie, když škodu vúruna. V vodače prosíme Boha ve Sviatej spovedži, tam so s ním ujednáme. Tola ščivky našich rýchov husto ešte vostanú. Zvúčenosti alebo odvisnosti, když našu zromadnosť Bohom a ľudžimi káža a nám stano druhé zcela vedomé nesú. Umožený dres sme všice přes Jezusa Kristusa. Dokež pak je nás Boh jako človeka ze svobodnej volu stvoril, smieme na Jezusovom skutku sobu dživať a spokvada, kotrež je u nám zdobil čerpač, napríklad přes odpusk, jako zastupovac narunanie za nás abo za zemretých. Drude treba bo jenaž malo, sobe nesmiene velemu skutkovač. Tola sobu skutkovač máme všice. Jeden nož druhého bremio a tak doplniče Kristusovi zákon. Tak praje nám Sviaty Pavol. V odpust je celé vešče jeden dobrý spočatk. Porciunkula ríka tak veľké šmavé džedinstvo. Na viace a činaš jedne vašne je so opravde stalo se s džedinstvom Sviatého Franca.

0: Spesiali, še nabožno vysovanie s farariom Benom Jakubašom z Radvorskeje Vosady. Poladam na časnik je štonače menšinu po 12 a nitko môžu môj vulký písaný kvičel z Božo pšeču rozželič.
1: Pšejeme z Božo.
0: A k tomu, že jako prinie do Pieskec, tam je pčovaka a svirna nošaka serbske národnije traste Monika Šulčina v útoru svoje 5 a 8 desačine svedčiva a k tomu písa svojba Luba mama, mači a vuka. K tvojim 5 a 8 desatom národni nám přijeme, či zobyče butom knes každý další džin ze strovotu a také nesmírne energiu žonoval. Přijeme dále veselo s pčovakami, kukami, kokošemi, nuklemi, ptačkami a kačkami a při zaplinčenju nučku a pranučku. Ladaj si dale z radosću svoju serbsku utrobu a nedaj so od žanoho vycika spotornič. Džakujeme soči za šir tvoje dobroty, nej suči hišče mnoho let tu na zimi darjene. To pšeja svoji Lubej vodce, pravodce, mačeri, munice, šočine, piskicach, sve utrobe štyri džiči, pjatnače nučku, vosom pranučku, kaj štiš dalši svojimni. Daleđe do Pančic Kukova, tam je Gabriela Pascina v útoru svoje 4 a 60. narodnine svičiva a po žoma srbského rozvosa šelu ľube gratulácie, tojšto strovoty, veselo a v úspechy při plávaniu kvitku a zeleniny a zajímavé doživenia. Pola kolesovania to šo přeja a gratuluja manželský Beno, Džoka Anne se Štefanom, Lubušk, Greta, Matilda a Gonzo, soce Barbara a Uta s partnerami, kež tiž cive Paškec přečestvo gratuluje Gabrieli Pašcini z Pančic Kukova k 64. národninám a k tomu nech zaklinči nitko národnická stučka.

Jen zdaši, že nie tvojo zbytka, když máš čeve sebi tu byč. Tu šit nemyslí do posledka, šta šuce činíš, mači tyč. Šta šuce činíš, mači tyč. Čas nie mnogo voda, víno, když môžeš dolívat si rád. Ten jitko, ty runie nima na všetko, kež by kam

Hej hej, dajke to jeste mi voko mikami a s tym časom so minu a minu čím spíšnišo, čím renče sú. Přeju vám dženca ešte krásnu nedelu, šo jedna hač čornem gumcu, abo tiež hokách na dumperách, abo při rianem pučovaniu, abo tiež kúpeli kraju. Vúžiče voko miki slunca, to je neskýre dženca. Najlepša rada, božem je z budešina praj, Bettina Wenderotova.

0: se vie vam žinca predstavim daljšne unikat noveje slipjanskeje mode. Cve tyžin možeš o južo plena svišaš, co su obdarjone šlodarky uživali na baze tradicionelneje slipjanskeje drastve. Net k tomu vici. Aktuálne povestči sleduju do toho nové žišece svucho kraše, ale zaberabe se žinca také skradu vážnýho týmu. 2. augusta spomínajú na celém svieše na genocid, respektívne holokaust, Sinto a Romo, vecasu nacionál, socializma. Kak spomínajú v našom susednom kraju ve Pelskej, s tým jo se zaberal náš autor Sebastian Elikovský-Winkler, to jo naša tematické uštevanie. Vesebna rostlinka z tiju menšinu sind ja Roma neco ceniš. Cigajnki, nemski feldritter Sporn, jo to mje, a to je rostlinka togo lieta, a let nie majo naše vejsenarje žinca šake ulicovaš. Pred 366 let jo zemrio jaden spechovari serske rece v regionie, žož žinca dre nicht veci na to nemysli, až jo bloa raz sersko recna, to jo Biesku. Piedam v tvararia Gottfried Troja a svišišo kalendarove vopino žinca v cerkvinom rošku. Nic farari, ale lektor Hartmut Leibner do toho naríže s pežem svobom a gratulírujeme ku koncoju toho uštevania. Ku kulovatému bostakoju, mňa s drugim, jadne vesobia, ako te čoho staršie luže ved vás naši ešte dary znajú, kaž veni sú ve 80. letach byli serskem internáše ve Chosebozu. Redne až čapedla.
1: Raz, dva, tři! Žižík rádiu. Žižík rádiu. Ovoj váš Žižec Sebastro.
2: Vecárskeho programa.
0: My sme žinca zase raz pri našej zaspíckej familii, ľube Žiži, a coka tam tá moda milá ceny.
3: Milá, coka tam melujoš?
4: To bužo prechvatanka.
3: Máš tri nogy a veľkú kvôvu. Kojím to nejo, abo?
5: Mama, pojď pšo som raz sobu.
6: A ja? Si mi teke sobu?
5: Jo, Mila, přižoš tu?
4: Net.
3: Co dre to bužo?
6: O, Lukas, se toflu tvej špier natvarjo?
5: Sente se, Petakim. My luže trebame zase pomocniko. Veni götuju vece, kenč my njame žome. Obstražuju náš dom.
4: Chojže s nami ven.
5: Grajkaju se s nami.
4: A vjasele se, kašme přižome.
6: Som napšaudu narsky, co niento přižo.
5: Veni nás ľubujú. Celé hynac ako my lúže.
4: Jo, veni majú nás všetci rád. Šo jatno, co cenime?
5: Taký přijašel jo také vážne za Žiši. Veni přezejú.
4: Zagro.
5: Zagronitosť. Veni navuknu, se v nekogo staráš.
4: A tak veni uglitaju.
3: Maju stýri nogi, ako vižim.
6: De to byš nopawa?
4: Nenanko.
6: Znaš to nekaká krúa?
4: Nenanko.
5: Přemysli raz. Kto náš dom obstrážujo?
3: Nen to mi je svita. Veže se čej se psa?
6: No, grojnte to tola net.
5: Groni to, až vej nic přešivo tomu njamatej?
6: No jo, vieš.
3: Na jo, ako jo nan ešte byl mauve, jo jogo raz jaden pjas kusnu. Ved toga casa se ven čašne boje před psami.
6: Jo, o to nogi jo mi kusnu.
4: Oh, toga, so pschetsi hüschtschi wiesisch.
5: To groni, aż su byli szykny psi gotowania peramo.
3: To z tym naprzedu rytnie ceniwej, ale byszko żadnego psa se nie kupimy.
4: A nieco drugie?
6: Co go dla nic. Pejdasz my, że my wyszom, a pytom gledamy dalej.
0: O, ja mam idejku, jakby było z takim obytlarzem. Wet tego mam net dwa, a ja se myslim tej, z tej miederie kubałej, jo, mnie, przecie wiem ja, co weni, co ty wysypnie, gość, co ty nieco żraż.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: A še ženca 2. augusta teko evropski žen za spominanje na holokaust centia Roma, z čo vy to vyžili, zo ja musím všudaš, ja neby to vyžil, ale tak jo, a vy žencašnem našom uštěvaniu spominajú Sebastian Elikovský Winkler na přeslíženie teje menšine ve Čechem rajchu a ven gleda za to vesipne teke na náš susedný kraj Polsku, kak veni tam spominajú na tú menšinu.

Napříšud sind die Aroma v Češem Reichu se žínca přece ještě někdy s takovou vážnosti, jako by bylo notné. Žínca uchádají z toho, až mězi živičná často či a čižašťa a živičná často pěš a stržašťa, jsou nacionálzu celisty jedna 500 000 Roma a Sinti přesledovali a zamordovali.

0: My westerniamy ešte při druge cerkvinej tematice. Ja samo viele stolišov, ak jo se ve okolinie biskuva šedne serski pejedavo. Šim važnejše jo, až jo nám vedovne, tošten teritorio bo ve 17. stolišu převažne serskorecne. Nemský farar Gottfried Treuer jo bo serske rece přichalone a jo sersku nabežnu literaturu spechoval. Prednigo augusta 1606 žaset, to groni predk 306 žaset liet, jo ven zemrio. Sebastian Ilikowski Winkler na njogo ve kalendarskem objenje spomina.
1: Gottfried Treuer jo se narodził w Biskupie z 4 oktobra lita 1600. Jo był rektor mieszczanskiej szule w Przyborie, a akle 31-letny farar. Peżdej równocasnie promszt w Biskupie. Z historyjskich źródeł zgeniomy, aż około lita 1600 jo cerkwiny kreis obstojał z pieś a styrżaścia cerkwią z tego jano pieście było nimskich. Bieskou, Storkou, Arenstorf, Merz a Rogou. Všichnych druhých jo se sersky priatkovalo. Kurmarkojsko-serský distrikt jo obstojal v níži 80% ze serskej ludnosti. Gottfried Treuer nie jo sersku ríc obkněžil, jo pak širině křesťanskej věry v serskej ríci pedbíroval. Serské fararie co se ukubovali na serském semináři při Univerzitě Viadrina ve Frankobrodě nad Odru. Ještě 1606 a pousta je v nímské cerkvi v Běskově služil serský diakon, aby serské ludnosti na kýcach a ve okolných chsách serský priatkoval. Gottfried Treuer je spěchoval pracovaně ve spisovnu Serskou rýc, tak jo navědoval kupku duchovných, kteréž jsou obživali serské úpise ze Starého a Nového testamenta, knihu pod titulom Extrakte aus der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testamenti. Ale konflikt mezi kalvinistami a luteranami jo jich rozšerjeně zajšpil. Už o per let pežděj jo bramborský kurvěr Friedrich Wilhelm, kteréž jo kalvinistam přistupil, udal recný ukaz přešivo serské rece a přikazal Treuerove knihu a také dalšne například Handroša Tare zajmaš a znicíš. Jo také zakazal pevovaš absolventu z Wittenberga na farariou a napomínal a marskal serbam přichylonych farariou. Také serských farariou ukpajúcich bežu službu jo kšel vedperaš. Inspektor Bieskova jo přikaz kurvierha likvidácii knihu tak kradoštivý ujad, až nejo se raska jeden exemplár uchoval.
0: Zahopili sú sa žňúne návogy v dolne Vúžice a te nie sú možné bžeslapania kokota. Všaké pedobné tradície je uslížil Michael Mayer, archeologa, také v druhých krajach. Za to sme ten týždeň naspomnili niektoré úsledky jeho rešeršu, žinca, co my sa přiobrošiš žňúnym návogam v Švýcarskej. Jo, a tam v Švýcarskej, tam svieše žňúny návog pedobné na Hane Köppen v Nordrhein-Westfalskej. Jano eben v kantonie Luzern, a to píšo Michael Mayer, kak se to tam vedmeva, ozgubio zase ja na njaboga gus svoju gvovu, samo net dve guse, a to ubižovanie převedu kušte leto 11. novembra na žen svetego Mjatina. Všechno obželone nose staro bytnu drastvu a ten návok tam ten pomenil ganza pauit. A se zdá, ak by byli na skatovaniu, ako ve starodávnom casu, tu gus povisujú na droše a pon pri slezne gvovie s nogoma dovoj, gusecem biarjam a biarkam stajú carnu ciplavu na gvovu a jech či razo obvertnú, aby jim padnú vo šežej vetrobaš guse tu gvovu a to veni cynie ze zjadnejo tupeju dragonoveju zablu, also taki zebel, na predne dir muse to šafnuš a dobešarka abo dobešar smio gus oprovaš. Co vy vedtogo se myslíšo?